0: kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásku, já jedu dál. S bojem láskou já jedu dál.
1: Signál Rádio. Prostě osmdesátky.

0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
1: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
0: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
0: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio.

0: Dvě minuty před 6 hodinou ladíte Signál Radio. Za malou chvíli nabídneme první dnešní zprávy a po nich Kim Wilde, Inexis a nebo Ricky Epovery. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio, doprava.
0: K nehodě došlo na dálnici D1 na 263. kilometru ve směru na Ostravu. Doprava je tady odkloněná po objízdné trase a kamion s osobákem se srazili na silnici 3 u Bujanova na Českokrumlovsku. Signál Radio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno s datem 3. září přeje Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš bude dnes jednat s koaličními motoristy o návrhu státního rozpočtu. Vadí jim plánovaný deficit 389 miliard korun. Schůzky se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová. Armáda testuje nový maskovací vzor MAD-21, který má po více než 30 letech nahradit potisk 95. Uniformy s novou kamufláží by vojáci měli dostávat od roku 2029. Už letos armáda začne zavádět modernizované stejnokroje s novým střihem, zatím ale v současném maskování. George Clooney převzal na zahájení benátského filmového festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý americký herec a režisér patří mezi největší hollywoodské hvězdy a na festival se pravidelně vrací. Cenu převzal po boku své manželky.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město rozšíří počet městských částí, ve kterých bude platit po celý rok zákaz odpalování pyrotechniky. Aktuálně zákaz platí ve 20 částech, nově by jich mělo být o 14 více. Celkem tak zákaz bude platit ve 34 ze 57 městských částí. Návrh, který odsouhlasili radní, musí ještě projednat zastupitelé. Novinkou je zavedení výjimky pro nehlučnou pyrotechniku, využívanou například při natáčení filmů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nový ročník hokejové ligy mistrů je tady. Více informací má Petr Plintovič.
3: Nová sezona hokejové ligy mistrů dnes začne 6 zápasy a do akce půjde i kompletní trojice týmů z české extraligy. Plzeň hostí od 17.30 švédské Regle. Ve stejný čas hraje Liberec na ledě Tapary Tampere a úřadující mistr z Pardubic přivítá od 18 hodin polské Tychy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude většinou oblačný, během dne se objeví ojediněle déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. Tolik zprávy, počasí a teď opět 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Odbyla 6. hodina, se kterou začalo tady u nás na Signál Rádiu dnešní ranní vysílání. Od mikrofonu vás všechny zdraví Jirka Svoboda. Pozdraví letí všem, kdo právě rozlepují oči, dávají si snídani, cestují do práce a nebo už dokonce pracují, ale těm, kteří se mohou ještě povalovat v peřinách. Do nového dne vstoupíme za doprovodu hitů 80. let a k tomu vás vybavíme všemi důležitými informacemi. Za chvíli už například popřejeme oslavencům a taky probereme aktuální počasí. Tak dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio a před námi je prakticky celý čtvrtek. V kalendáři je datum 3. září a u něj jména Bronislav a Bronislava. Narozeniny by dnes měl německý automobilový konstruktér, který se ale narodil u Liberce, Ferdinand Porsche. Oslavencem je například herec Charlie Sheen, hokejista Martin Straka, někdejší televizní hlasatel Alexander Hemala a nebo fotbalista Rostislav Sionko. Přeju všechno nejlepší. A podle mysliveckého kalendáře má dnes odlétat čáp černý, ale jinak je den mrakodrapů, den bowlingu a také je den jogurtu, který si možná dáváte pravidelně k snídani. Tak hezký čtvrtek a za chvíli si dáme čerstvé počasí. Signál.

0: Přeju vám klidný vstup do nového dne se Signál rádiem. Dnes ráno je nad Českou republikou polojasno až oblačno s teplotami většinou mezi 11 a 15 stupni. Mělník, Jičín a Mladá Boleslav měří 11 stupňů, Plzeň, Písek nebo Pelhřimov mají 13 stupňů a nejtepleji je na Jižní Moravě, kde Brno a Znojmo začínají den na 16 stupních. Dnes nás čeká převážně oblačná obloha, během dne se mohou objevit ojedinělé přehánky nebo déšť a naměříme 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Pojďme se tedy teď naladit na vlnu pozdního léta s italskými Ricky Opovery.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Se skupinou Pet Shop Boys se dnešní ráno na Signál Rádiu blíží k 6:30. Za chvíli už kapela Tým, ale pojďme si ještě říci, co dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Rezident Petr Pavel dnes dopoledne přijme arménského prezidenta Vahagna Chačaturiana. Arménská hlava státu bude jednat i s předsedou senátu Milošem Vystrčilem. K vývoji veřejných financí dnes vydá pravidelné čtvrtletní stanovisko Národní rozpočtová rada, která už dříve kritizovala rychlé zadlužování Česka. Automobilka Škoda dnes slaví 30 let od zahájení výroby jednoho z nejúspěšnějších evropských automobilů, a to Škody Octavia. Za tu dobu jich prodala necelých 8 milionů kusů. Panamský průplav ode dneška do 15. září omezí počet proplouvajících lodí po této vodní cestě spojující Atlantský a Tichý oceán. Důvodem je sucho a nedostatek vody pro napouštění plavebních komor. Ode dneška začne jezdit nová přímá autobusová linka, která spojí Brno a Krnov přes Bruntál a Olomouc. V Plzni se ode dneška do 6. září koná mezinárodní festival pouličního umění Pilsen Basking Fest, zaplní centrum západočeské metropole a nabídne hudbu i nový cirkus. A lidé v Příbrami se dnes mohou seznámit s projektem obnovy lesoparku Litavka a Vojtěch, které se dočkají nového mobiliáře, nové naučné stezky, interaktivního jíhřiště, ale také možnosti dobíjet elektrokola.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Kapela Tým na Signál Rádio přesně v 6:30, za chvíli už Madonna, Kylie Minogue nebo Simply Red.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte na silnici 35 u Vysokého Mýta. Dvě osobní auta jsou sobě na silnici 230 ve Stodu na Plzeňsku. Na dálnici D11 na 31. kilometru ve směru na Prahu je také nehoda. A ještě silnice 52 tady na 9. kilometru na trase Pohořelice Brno havarovalo osobní a nákladní auto. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno

příjemný start nového dne se nám právě na Signál Rádiu postarala Madonna. Máme čtvrtek, proto vám ještě před 7 hodinou dám pár tipů na filmy, které dneska zamíří na plátna našich kin, a taky probereme počasí nebo pár témat ze zpravodajských webů, a k tomu zaspívají například Simply Red nebo Kylie Minogue. Tak krásné ráno, dnes už je 3. září. Baby.

0: Na Signáradu nám zpívali Simply Red. Dnes ráno je nad Českou republikou polojasno až oblačno s teplotami většinou mezi 11 a 15 stupni. Například Mělník, Jičín a Mladá Boleslav měří 11 stupňů, Plzeň, Písek nebo Pelhřimov mají 13 stupňů a nejtepleji je na Jižní Moravě, kde Brno a Znojmo začínají den na 16 stupních. Nás dnes čeká převážně oblačná obloha, během dne se mohou objevit ojedinělé přehánky nebo déšť a naměříme 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27. Na probuzení vám teď po vlnách Signál rádio posílám Kylie Minogue.
1: Signál rádio vám hraje to nejlepší z 80. let. Už pět let.

0: Ladíte ráno na Signál Rádium, už se tady chystají Roxette a zatímco vy snídáte anebo míříte za svými povinnostmi, prošel jsem zpravodajské weby a tady je pár zajímavých témat.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Vojáci české armády se mohou těšit na uniformy s novým maskovacím vzorem. Ke změně kamufláže má dojít po více než 30 letech. Armáda nový vzor už začala zkoušet a začít by se měl používat od roku 2029. Ještě letos se vojáci dočkají modernějších polních stejnokrojů s novým střihem. Čerpací stanice se odškodnění od státu za povinné vládní regulace cen pohonných hmot nedočkají. Městský soud v Praze jejich žalobu zamítl. Provozovatelům vadilo, že museli několik dní naftu prodávat pod nákupní cenou. Ve sporu chce dál pokračovat jen jedna čerpací stanice. Americký herec George Clooney převzal na včerejším zahajovacím ceremoniálu filmového festivalu v Benátkách Zlatého lva za celoživotní dílo. Herec, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu, se ceremoniálu zúčastnil po boku své manželky. A česká tenistka Karolina Muchová na US Open deklasovala Britku Katie Bouterovou 6-1 a 6-0 a tím už po čtvrté za sebou v New Yorku postoupila do třetího kola. V dohrávce prvního kola porazila Nikola Bartuňková Egypťanku Majer Šarifovou a naopak se nedařilo Karolině Plíškové, která podlehla Rusce Schneiderové.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Ladíte Signál Rádio, také první týden měsíce září přináší do našich kin novinky. Zavítat můžeme například na mysteriózní drama Samuraj a vězeň, které nás přenese do Japonska 16. století. Děj je plný záhadných zločinů, které mají skryt temnou pravdu. Milovníci hororu mohou zavítat na snímek Sex a smrt v kempu Miasma. Trochu provokativní erotický snímek z prostředí opuštěného letního tábora odhaluje, jak stárnoucí hrdinka musí čelit vlastní minulosti a svým touhám. No a nejmenší diváci by si neměli nechat ujít animák auta, který hrdiny zavede do ospalé lhoty u slavné silnice Route 66. Ať už vyrazíte na cokoliv, přeju hezký filmový zážitek.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Klasik na rádiu skupina Bee Gees, máme 6 hodin 57 minut, se mnou už ve studiu Lucka, vítám tě, dobré ráno.
1: No my hrajeme, hezké ráno.
0: Hrajeme krásně. Není to tak dávno, co svět obletěla zpráva, že zemřela hudební legenda zpěvačka Dolly Parton, to asi úplně všichni zaznamenali. No ale tahle country legenda se možná dočká velmi výjimečné pocty. Mezinárodní letiště v Nashvilleu by totiž mohlo nést její jméno. Pod peticí za přejmenování letiště se už podepsalo 130 tisíc lidí.
1: Já se nedivím, protože to byla mega hvězda a vlastně milovali i ti, kteří třeba country úplně nemuseli.
0: No jasně. No. Já si jenom říkám, proč ještě není letiště Michaela Jacksona.
1: To přijde, Jiříku. No. Teď to vykopnu a on se toho někdo chytí.
0: Tak uvidíme. Tak co máš ty ve zprávách?
1: No tak po letních třicítkách přijde o víkendu ochlazení, ale nemusíme zase úplně smutnit, jak bude, kolik naměříme, to si řekneme, nemyslím si, že to bude až tak hrozný. No a o kolik se od ledna zvýší důchody, to se dozvíme za pár dnů.
0: Poslouchejte nás dál, za chvíli opět to nejlepší z 80., které vám hrajeme už 5 let, kapela Queen, Peter Kent a nebo Sandra.
2: Signál rádio doprava.
0: Záchranné složky zasahují u nehody osobního auta na silnici 27 u Dobřan na Plzeňsku. Na dálnici D2 na 17. kilometru ve směru z Brna překáží 2 odstavené dodávky a v Praze se zdržíte v zúžení na Novodvorské, kde probíhají práce na plynovodu. Přejeme šťastnou cestu.

0: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lekikriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriky a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
3: Signál Rádio, zprávy.
4: Pěkné čtvrteční ráno stále přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Národní rozpočtová rada dnes zveřejní své pravidelné hodnocení stavu veřejných financí. V červnu varovala před růstem schodku státního rozpočtu, který by podle ní mohl příští rok překročit 350 miliard korun. Ministerstvo financí přitom navrhlo deficit 389 miliard. Do konce září by mělo být jasno, o kolik se od ledna zvýší důchody. Pravidelná valorizace vychází z růstu cen a také z vývoje průměrné mzdy. Konečnou výši zvýšení musí vláda stanovit prováděcím předpisem, a to nejpozději do 30. září. Po letních třicítkách přijde o víkendu ochlazení. V sobotu Česko přejde studená fronta, která přinese déšť a teploty kolem 19, maximálně 23 stupňů. V neděli se vyjasní a oteplí na 25. Napětí mezi Německem a Ruskem roste. Berlín obvinil Moskvu ze srpnového pokusu o útok na letiště v Lipsku a zavádí protiruská opatření. Vladimir Putin zapojení Ruska odmítá. Berlín podpořili šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová i generální tajemník NATO Mark Rutte. Český ministr zahraničí Petr Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni.
3: Co se děje v regionu?
5: Policie zveřejnila statistiku prázdninových dopravních nehod na území hlavního města. O prázdninách přišlo o život 6 lidí, loni byly oběti pouze 2. Během srpna policie v metropoli řešila 1045 nehod, tedy o 83 více než loni. Celková škoda byla vyčíslena na 114,9 milionů korun. Nejčastější příčinou karambolu bylo nepřizpůsobení jízdy a nedání přednosti. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport.
4: Fotbalová liga nabídla 2 dohrávky. S výsledky přichází sporták Petr Plintovič.
6: Zbrojovka Brno dál válí. Nováček soutěže doma porazil Hradec Králové 1-0 a posunul se v tabulce na 2. místo za Slávy. V další dohrávce pak Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1.
3: Signál Rádio, počasí.
4: Dnešek bude většinou oblačný, během dne se objeví ojediněle déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. Tolik zprávy, počasí a teď opět 80 s Jirkou.
3: Signál Rádio. Signál Rádio.
7: Také po 7. hodině pokračuje ranní vysílání Signál Rádia. Dnes už je 3. září a tak máme v kalendáři jména Bronislav a Bronislava. Narozeniny by měl německý automobilový konstruktér, který se narodil u Liberce, Ferdinand Porsche. Oslavencem je například herec Charlie Sheen, hokejista Martin Straka, někdejší televizní hlasatel Alexandr Hemala a nebo fotbalista Rostislav Sionko. Přeju jen to nejlepší. No a za chvíli už nabídnu přehled výročí. Jedno se týká i nechvalně proslulé metanolové aféry. Zůstaňte s námi, hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
3: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál rádio s datem 3. září. V roce 1976 to byl den, kdy sonda Viking 2 poslala na Zem první barevné fotky Marsu. Roztáčím kolem našeho stroje času, který nás zavede za dalšími událostmi z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: A začneme trochu smutně. V tento den v roce 2012 zemřel první člověk v takzvané metanolové aféře. Na otravu nelegálním metanolem zemřelo v České republice celkem 47 lidí. V roce 1993 se rozhlasová stanice Svobodná Evropa přestěhovala z Mnichova do Prahy, do budovy někdejšího federálního shromáždění. V roce 1912 začala fungovat první továrna na výrobu masových konzerv. Kroniky praví, že v roce 1827 novým ruchadlem vynalezeným bratranci Veverkovými poprvé orali velhotě pod Lipčany. A tento den se ve Velké Británii v roce 1752 vůbec nekonal. S přechodem na gregoriánský kalendář po 2. září následovalo datum 14. září. Lidé se tehdy domnívali, že jim bylo ukradeno 11 dní života.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Nový den zahajujete ve společnosti Signál Rádia. Dnes ráno je nad Českou republikou polojasno až oblačno s teplotami většinou mezi 11 a 15 stupni, ale například na Karlovarsku a Liberecku klesly teploty ráno pod 10 stupňů. Dnes nás přes den čeká převážně oblačná obloha, během dne se mohou objevit ojedinělé přehánky anebo déšť a naměříme 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. I když se budou srážky vyskytovat spíš lokálně, mějte pro jistotu připravené deštníky. My tady pro vás máme další hity 80. Míří za vámi Sandra.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Před 7:30 si dáme Eurythmics a jejich Sweet Dreams. No a také čtvrtek 3. září bude plný událostí.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Rezident Petr Pavel dnes dopoledne přijme arménského prezidenta Vahagna Chačaturiana. Arménská hlava státu bude jednat i s předsedou senátu Milošem Vystrčilem. K vývoji veřejných financí dnes vydá pravidelné čtvrtletní stanovisko Národní rozpočtová rada, která už dříve kritizovala rychlé zadlužování Česka. Automobilka Škoda dnes slaví 30 let od zahájení výroby jednoho z nejúspěšnějších evropských automobilů, a to Škody Octavia. Za tu dobu jich prodala necelých 8 milionů kusů. Panamský průplav ode dneška do 15. září omezí počet proplouvajících lodí po této vodní cestě spojující Atlantský a Tichý oceán. Důvodem je sucho a nedostatek vody pro napouštění plavebních komor. Ode dneška začne jezdit nová přímá autobusová linka, která spojí Brno a Krnov přes Bruntál a Olomouc. V Plzni se ode dneška do 6. září koná mezinárodní festival pouličního umění Pilsen Basking Fest, zaplní centrum západočeské metropole a nabídne hudbu i nový cirkus. A lidé v Příbrami se dnes mohou seznámit s projektem obnovy lesoparku Litavka a Vojtěch, které se dočkají nového mobiliáře, nové naučné stezky, interaktivního jihřiště, ale také možnosti dobíjet elektrokola.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 7 hodin 33 minut, to je čas, kdy nám na Signál rádiu doznívají Eurythmics a jejich Sweet Dreams, za chvíli už Depešáci, Susan Vega a nebo Rick Astley.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehoda se stala na silnici 38 u obce Pavlice na Znojemsku, může bránit v provozu v celé šířce vozovky a pozor také v Praze na Bělehradské, tady kolem nehody dvou osobních aut projedete s velkou opatrností. Přejeme šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Posloucháte Signál Radio. Vyplatí se vám poslouchat naše ranní vysílání, protože do pátku můžete získat poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup na farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. V jejich farmářské prodejně seženete čerstvé ovoce a zeleninu, ale také mléčné výrobky nebo maso od dalších farmářů. Ve zdejším bistru můžete ochutnat skvělé dobroty ze zdejších produktů a zahrádkáři tady pořídí i sazenice. Poukaz na nákup do Vraňan můžete získat za jedno jediné správné slovo v naší kvízové hře Ano nebo ne, tak si ji nenechte ujít před 8:30 ráno. Detaily o soutěži i nabídce ve Vraňanech najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: V raním vysílání Signál rádia nám zpívala Susan Vega. Říká se, jaké počasí na začátku září, takové bude po celý měsíc. Tak jestli tahle pranostika vyjde, mohlo by být září, myslím, teplotně velmi příjemné. Dnes nás čeká převážně oblačná obloha, během dne se mohou objevit ojediněle nějaké přehánky nebo déšť a naměříme opravdu příjemných 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27. No a ještě tepleji bude zítra. Tak vám přeju hezký čtvrtek a teď už posílám Rika Estliho.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál rádiu hrajeme už 5 let. 5 let.

0: Na vlnách Signál Rádia to roztáčel Rick Astley a dal už to budou Nolans a taky se těšte na nekonečný příběh, ale ještě zamíříme na jih Moravy. Brněnští divadelníci letos rozbíjí šapito a na blížící se festival nás teď pozve kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, pojďme do divadla. Polárka letos zahájí novou sezónu již 11. ročníkem divadelního festivalu pro rodiny s dětmi Polárkový dort, který se uskuteční ve dnech 17. až 20. září na malé scéně v Brně, na velké scéně a na zahradě divadla Polárka, ale i v šapito v Bjørnsenově sadu. Během 4 dnů budou moci diváci navštívit všechny inscenace Polárky, vzniklé v loňské sezóně, ale těšit se mohou i na celou řadu hostujících souborů a kapel ze všech koutů republiky. To vše doplní dílny a aktivity pro děti připravované lektory malého vozu divadla Polárka. Kromě inscenací, které přibyly na repertoáru v minulé sezóně, uvede tentokrát Polárka na festivalu i premiéru inscenace Metoda destrukce. Matka, otec, dcera, divačky a diváci dále uvidí představení budějovického malého divadla, pražských souborů Damuza a Loutky bez hranic či loutkové scény Bajka těšínského divadla. Luděk Savana, Urbánek, Brno. Ráno.

0: jste naladěni na vlnách Signál rádia. Ani dnes před 8 hodinou nevynecháme dobrou zprávu, která myslím potěší hlavně řidiče.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Na Signál rádiu.
0: Cesta z Českého Krumlova na Lipno je nově rychlejší a bezpečnější, a to díky novému převaděči z dálnice D3, který navíc odvedl transitní dopravu z obcí Dolní Třebonín a Prostředními Svinci. Jak říká generální ředitel ředitelství silnice dálnic Radek Mátl, sníží se v tomto místě také hlučnost dopravy.
2: Silnice jsme od Dolního Třebonína od dálnice, kde ty řidiči jezdila velmi nebezpečná. Měli jsme zde nebezpečnou úrovňovou křižovatku u Rájce, kde se stávaly často nehody, takže za mě výrazně zvýšení bezpečnosti a de facto i ty plynulosti dopravy a podvedení ty transitní dopravy Prostředních Svinců a z Dolního Třebonína.
0: Východně od dálničního převaděče k D3 se také nově buduje silnice 155, na které budou i 3 mosty. Pod dvěma z nich vznikne biokoridor, kudy budou moci volně procházet zvířata.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: nekonečným příběhem míříme na Signál Rádio vstříc 8. hodině. Do studia dorazila Lucka Synková. No, skoro si dotančila, veď, na tuhle tu melodii.
1: Jo, to je návrat do dětství, hezké ráno.
0: Je, pes Falko. Měla jsi ho ráda?
1: Já jsem se hlavně bála toho příběhu. Na mě byl takový děsivý, takový thrillerový, až bych řekla.
0: Takže tak on byl chvílemi i dost smutný, ten příběh, co se bude povídat, ale krásné zpracování.
1: O, to se musí nechat.
0: Až ho někdy budou dávat, určitě se na ně podívám.
1: Ale teď právě, když na to koukám jako dospělá, tak to vnímám jinak, jsem chtěla dopovědět. Už se tak nebojím.
0: To je jako i malého prince, jsme jako děti možná úplně nechápali a pochopíme spoustu věcí až v dospělosti.
1: Jo, někdy taky ne, že jo?
0: Ne.
1: Co ve zprávách? Tak premiér Andrej Babiš říká, že je čas hlavně investovat, ale on se sám rozpovídá za okamžik ve zprávách. A v některých zemích se do škol, Jiříku, to se ti bude líbit, pomalu vracejí tištěné knihy a klasické psaní rukou.
0: No prosím tě, že bych se začal učit psát zase rukou místo klávesnice.
1: Jo, zahoď klávesnici a jdem psát růčo.
0: Za chvíli to nejlepší z 80. Bon Jovi, ABBA nebo CC Catch.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní a nákladní auto havarovali na Pražském okruhu na 16. kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Dálnice D2 tady počítejte s uzavřeným pruhem na 20. kilometru ve směru z Brna. Motorka srazila chodce v Praze v ulici Belgická, projet se tady dá s opatrností. A ještě jednou Praha, tentokrát Českobrodská ulice, tady se srazila motorka a osobní auto. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Rádio Zprávy.
1: Pěkné čtvrteční ráno v 8 hodin přeje Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš se stojí za návrhem státního rozpočtu na příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritici podle něj jen říkají, že je schodek příliš vysoký, ale neukazují, kde by se mělo šetřit. Babiš zároveň tvrdí, že v roce 2028 už bude deficit nižší. Názory koaličních partnerů z motoristů a SPD, kteří chtějí schodek snížit, si dnes vyslechne. Podle premiéra je ale teď čas hlavně investovat.
2: Ten deficit roku 2028 bude nižší než roku 2027, ale my musíme vlastně investovat a to přinese růst.
1: Odběr podzemní vody by mohl po 25 letech zdražit. Důvodem je hlavně sucho a snaha lépe chránit zásoby podzemní vody. Změna by se dotkla především firem a dalších velkých odběratelů neběžných domácností. V některých evropských zemích se do škol pomalu vracejí tištěné knihy a klasické psaní rukou. Týká se to například Švédska, Finska, Norska, Francie, Itálie nebo Dánska. Důvodem jsou rostoucí obavy z toho, že příliš mnoho času před obrazovkami může dětem zhoršovat soustředění, pozornost i samotné učení.
0: Co se děje v regionu?
3: Soška pražského jezulátka se vydá do Irska. Půjde jen o požehnanou kopii, která se stane darem do diecéze v irském hrabství Kerry. Projekt je součástí irského předsednictví Rady Evropské unie, ve kterém se zmíněné hrabství stalo partnerským regionem Česka. Dodejme, že v Irsku je pražské jezulátko silně uctívané. Soška prý přináší novomanželům dobré počasí v den jejich obřadu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávce čtvrtého kola první ligy remizovali doma s Jabloncem 1-1. Severu Čechům patří v neúplné tabulce šesté místo. Bohemians jsou jedenáctí. Trenér Jablonce Luboš Kozel po zápase hodnotil i nařízený pokutový kop.
4: Já nevím, tak jako to jsou situace, které prostě jednou jsou tak, já jsem tam viděl, já to viděl teda jednou na tabletu, jenom se přiznám, ale rozhodlo se, že to je penalta, že to je ruka, tak dobře, no, tak budem koukat, jestli to takhle bude vždycky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude většinou oblačný, během dne se objeví ojediněle déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. Tolik zprávy, počasí a teď opět 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio.
5: Posloucháte Signál Rádio, jsme s vámi také po 8 hodině a vám se vyplatí poslouchat dál. Jednak se za chvíli vydáme do Plzně a zjistíme, jak se tam osvědčil projekt sdílených elektrokol, ale před 8:30 budeme taky soutěžit. Tento týden hrajeme o poukazy v hodnotě 1000 korun, které můžete využít k nákupům na farmě Hanč ve Vraněnech u Mělníka. Mějte proto připravené telefony s číslem 910 260 910. Jsem Jirka Svoboda a dál všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. We'll be right back.

0: Jste naladění na vlnách Signál rádia. V Plzni před necelým půl rokem začala fungovat služba sdílených elektrokol a mezi obyvateli města se setkala s velkým nadšením. Už ji využívá 32 tisíc stálých zákazníků, což je zhruba každý šestý obyvatel západočeské metropole. Lidé za tu dobu na kolech najezdili přes milion kilometrů. A víc prozradí náměstek primátora Aleš Tolár.
1: My jsme čekali 1500 výpůjček denně v nějaký prognoze, no a reálně 2,5 až 3 tisíce. Takže to je jako dvakrát vyspoužívané, než byla očekávka. To způsobuje jakoby ten problém nebo tu realitu toho, že ty kola jsou vypučený a stanoviště jsou prázdní. No ale já říkám, co je jako správně, jestli plný stanoviště nebo v terénu. V tomhle tom ta studie nelhala, že ta poptávka potom fakt jako v městě velikosti Plzně je.
0: Plzeňákům bylo původně k dispozici 300 elektrokol, teď od září už jich je 400 a časem by jejich množství mohlo vzrůst až na 700, takže zájemci o svezení by pak nemuseli nacházet prázdná stanoviště kol.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál rádia. Dnes ráno klesly teploty na Karlovarsku pod 10 stupňů, ale například 3. září roku 1885 bylo u nás i přes den pouhých 6 stupňů. Naopak v roce 1781 jsme se dotýkali hranice 33 stupňů. Nás dnes čeká převážně oblačná obloha. Během dne se mohou objevit ojedinělé přehánky nebo déšť a naměříme 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27. Pátek sice bude nejteplejším dnem celého týdne, ale také nám zítřek přinese více srážek.
1: Největší hity 80. let vám na Signál rádiu

0: Zpěvačka CC Catch v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli zaspívá Dalibor Janda a po něm byste měli vytočit číslo do našeho studia 910 260 910, protože budeme soutěžit o poukaz na nákup na farmě v Raňany. Ale jako vždy tady mám předtím ještě pár zajímavých témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Vojáci české armády se mohou těšit na uniformy s novým maskovacím vzorem. Ke změně kamufláže má dojít po více než 30 letech. Armáda nový vzor už začala zkoušet a začít by se měl používat od roku 2029. Ještě letos se vojáci dočkají modernějších polních stejnokrojů s novým střihem. Čerpací stanice se odškodnění od státu za povinné vládní regulace cen pohonných hmot nedočkají. Městský soud v Praze jejich žalobu zamítl. Provozovatelům vadilo, že museli několik dní naftu prodávat pod nákupní cenou. Ve sporu chce dál pokračovat jen jedna čerpací stanice. Americký herec George Clooney převzal na včerejším zahajovacím ceremoniálu filmového festivalu v Benátkách Zlatého lva za celoživotní dílo. Herec, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu, se ceremoniálu zúčastnil po boku své manželky. A česká tenistka Karolina Muchová na US Open deklasovala Britku Katie Bolterovou 6-1 a 6-0 a tím už po čtvrté za sebou v New Yorku postoupila do třetího kola. V dohrávce prvního kola porazila Nikola Bartuňková Egypťanku Majer Šarifovou a naopak se nedařilo Karolíně Plíškové, která podlehla Rusce Schneiderové.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál rádiu nám v 8 hodin a 24 minut dospíval Dalibor Janda a teď už je čas vytočit číslo do našeho studia 910 260 910. Budeme soutěžit.
1: Ano nebo ne? Na Signál rádiu.
0: A dnes opět za jediné správné slovo můžete získat poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup na farmě Hanč ve Vraněnech Umělníka. Mají tam teď v čerstvé nabídce melouny, švestky, okurky, rajčata, papriky, cukety, ale taky cibuli nebo česnek na uskladnění. No a někdo se nám už dovolal, tady je Jirka, Signál rádio, dobré ráno.
2: Michale,
0: dobré ráno. Než budeme soutěžit, tak se zeptám, jaký je tvůj oblíbený ovocný nebo zeleninový pokrm?
2: Oho, ježiš, tak je to šopský salát.
0: Mm-hmm.
2: A ještě mám rád takovej zeleninový mix, jak bych to řekl, no. Všechno možný. Jako,
0: všechno možný dohromady. Já třeba ještě miluju jahody se šlehačkou.
2: No, to zase tak kolik nemusím, ale...
0: Jasně, každý má chutě jiné. Tak, ale Michale, ve Vraňanech se teďko dají sehnat krásné a křupavé papriky a ty se do Evropy dostali ze zámoří. A já se ptám, pochází papriky původně ze Střední a Jižní Ameriky, ano nebo ne?
2: Já myslím, že... Jo, a já si myslím, že jo, že ano.
0: Bylo to se zaváháním, ale je to správně. Z Ameriky je do Evropy dovezl Krištof Kolumbus v 15. století. Takže poukaz na 1000 korun do Vraňan letí kam?
2: A děkuju.
0: Poukaz poletí kam? Do jakého okresu města?
2: Je to Mariánské údolí.
0: Mariánské údolí, to zní krásně. Co tam máte nejblíž hezkého za památku?
2: Tam jako nějak, no jako památku tam nějak nic tak není, bych řekl, no.
0: No, to nevadí, ale ve Vraňanech tam toho je hodně, mají tam prostě spoustu ovoce, zeleniny, dobroty v bistru i sazenice do zahrady. Tak gratuluju a prosím nezavěšujte, naslyšenou, ahoj.
2: Naslyšenou, ahoj.
0: Tak dalšího výherce máme, no a na zítřek tady už mám poslední poukaz do Vraňan, tak si soutěž určitě nenechte ujít opět touto dobou a koukněte se taky na podrobnosti na náš web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál rádiu.

0: Zpěvák Fancy nám na Signál Radio zpíval přesně v 8:30, dál se těšte na Fiction Factory, Mike Oldfield a nebo Vem.
1: Signál Radio, doprava.
0: Osobní auto skončilo ve svodidlech na dálnici D7 na 10. kilometru ve směru na Chomutov. Dva osobáky máme v sobě na silnici 160 v Českém Krumlově. Osobní a nákladní auto se srazily na silnici 18 u obce Lás na Příbramsku. Tady se dá projet s opatrností. A ještě nehoda na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru od Ruzyně k D7. Tady se vytvořila dlouhá kolona. Přejeme šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Snem snad úplně každého je najít poklad. Před 70 lety se jeden takový podařilo najít. Ve Svitavách se tenkrát našel úkryt v domě z roku 1830, který v té době patřil místnímu řezníkovi a pivovarníkovi. A víc nám řekne ředitel Svitavského muzea Hynek Stříteský.
1: Samozřejmě řezníci i pivovarníci patří mezi tu bohatší měšťanskou vrstvu, takže je i velmi pravděpodobný, že by to skutečně mohl ukrýt on. Důvody, proč to udělal a důvody, proč to tam zůstalo, to nevíme.
0: Poklad tvořily dřevěné soudky plné stříbrných mincí. Bylo jich více než 4300 a dohromady vážily přes 23 kilo. K výročí 70 let od objevení tohoto pokladu je nyní vystavený ve Svitavském muzeu.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnes nás při oblačné obloze čekají teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zítřek bude sice nejteplejším dnem celého týdne, ale přinese také nějaké srážky. V pátek bude většinou oblačno, později se od severu začne zatahovat a objeví se déšť a naměříme 25 až 29 stupňů, na jihu Moravy až 31. Teplé počasí ale nevydrží, o víkendu přijde studená fronta. V sobotu bude zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami, nejsou vyloučené ani bouřky, k večeru se pak obloha protrhá. Naměříme 19 až 23 stupňů. Neděle potom začne studeným ránem s teplotami pod 10 stupňů, ale přes den už bude polojasno a naměříme 21 až 25 stupňů Celsia, takže stále nás budou doprovázet příjemné teploty.
1: Už 5 let vám na Signál rádiu hrajeme ty nejlepší osmdesátky.

0: Britské duo VEM v ranní vysílání Signál Rádia. Už se tady chystá například Amy Stewart a protože se blíží víkend, tak přichází kolega Honza Navrátil a přináší pár tipů na zajímavé akce v Praze.
1: Hezký den, moje pozvánky na blížící se víkend začnu potěšením všech milovníků burgerů. Areál Port 7 v Praze Holešovicích totiž od pátku až do neděle hostí svátek amerických burgerů Burger Arena. Jde o největší burgerovou show, která v sobě spojuje to nejlepší z tuzemské i zahraniční gastroscény. Pokud chcete burger zapít, tak se v pátek a v sobotu vydejte na Rašínovo nábřeží. Právě tady totiž proběhne v pořadí už pátý ročník Nomad Beer Festivalu. Nabídne více než 25 mini a mikropivovarů a hlavně také jejich lahůdky, které se budou degustovat ze skla, takže na kelímky tady 100% zapomeňte. No a k burgerům a pivu určitě patří také motorky, takže zaměřte na výstaviště, které v pátek a v sobotu hostí už 14. ročník Harley Days. Setkání příznivců kultovních motocyklů Harley Davidson vyvrcholí tradiční a divácky atraktivní spanilou jízdou Prahou. Na víkend je určitě z čeho vybírat, tak vyražte a užijte si to. To vám přeje Honza Navrátil.

0: Ladíte Signál Rádio, také první týden měsíce září přináší do našich kin novinky. Zavítat můžeme například na mysteriózní drama Samuraj a vězeň, které nás přenese do Japonska 16. století. Děj je plný záhadných zločinů, které mají skrýt temnou pravdu. Milovníci hororu mohou zavítat na snímek Sex a smrt v kempu Miasma. Trochu provokativní erotický snímek z prostředí opuštěného letního tábora odhaluje, jak stárnoucí hrdinka musí čelit vlastní minulosti a svým touhám. No a nejmenší diváci by si neměli nechat ujít animák auta, který hrdiny zavede do ospalé lhoty u slavné silnice Route 66. Ať už vyrazíte na cokoliv, přeju hezký filmový zážitek.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ranní vysílání Signál Rádia se přiblížilo k 9. hodině, tím také ke svému závěru. Teď už je se mnou ve studiu opět Lucka Sinková. Vítám tě tady.
1: Hezké dopoledne.
0: Já jsem si uvědomil, že my jsme spolu dlouho nemluvili o jídle.
1: Jejda, mane.
0: Všimla jsi z toho? No, tak mám tady jednu novinku z Japonska. Tam vymysleli instantní nudle, které není potřeba zalévat horkou vodou, stačí prostě jenom studená. To znamená, že když jsi třeba v přírodě, nemáš možnost si tu vodu někde ohřát, tak jenom otevřeš kelímek, zaleješ ho vodou z lahve, kterou si nosíš sebou na pití, no a za chvíli máš instantní polévku. Hmm. Je sice studená, ale můžeš se najíst.
1: A tak jsou i studený polívky, viď?
0: Jsou. No. A zajímavé je, že hned první den prodeje se tyhle ty nudle staly ohromným virálním hitem. Lidi je sdílí na sociálních sítích a výrobce možná nestíhá vyrábět.
1: No, protože je to rychlejší než fast food.
0: No,
1: nemusíš stát ve frontě, to je raz, dva.
0: A ty máš taky rychlé zprávy?
1: No, mimochodem, když už si u toho jídla, tak zaplať, jo.
0: Aha,
1: kolik necháváš křížníkovi dýško?
0: Já nechodím.
1: Nechodíš?
0: Nechodím, ne.
1: Takže se ti nestalo, teď je to totiž tak, jako nechci říkat úplně novinka, ale je to poslední dobou velmi aktuální, když vlastně ti nabídnou, kolik máš dát dýško, tak tam máš třeba 10, 15, 20 a ty z toho máš vybrat. Jo?
0: No, ale pozor, ono to není jenom jakože v restauracích, jakože už si vybíráš předem, ale ono to je i třeba ve wellness centrech a kdekoliv už dneska.
1: Za podstatě, i v obchodě.
0: Dneska už skoro chtějí dýško všude, já už jenom čekám, kdy budu chtít dýško za to, že si jdu koupit boty.
1: Dobře, tak já vím, co přifařím k faktuře, ale víc proberem za chvilku právě ve zprávách, jak to může ovlivnit naši peněženku.
0: Dobře. A jo? K tomu další hity 80. Belinda Carlisle, Elton John anebo Ultravox.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Kamion s osobákem se srazili na dálnici D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu. Tady počítejte se zdržením. Praha ulice k Barandovu ve směru z centra. Tady se srazila dvě osobní auta a ještě dálnice D7 tady na 10. kilometru ve směru na Chomutov skončilo osobní auto ve svodidlech. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční dopoledne přeje Lucie Sinková. Nový výpočet takzvané superdávky zaskočil stovky tisíc lidí. Některým domácnostem totiž vychází výrazně méně peněz než dřív. Týká se to například samoživitelů, lidí žijících samostatně nebo některých nízkopříjmových živnostníků. Změna má přitom sjednotit několik sociálních dávek do jedné. V některých případech ale lidé přijdou o tisíce korun měsíčně. Češi si na spropitné zvykají dávat stále víc. Často k tomu ale přispívají i samotné restaurace. Podle průzkumu lidem vadí hlavně přednastavené částky na platebních terminálech, které mohou vytvářet tlak na vyšší dýško. Část zákazníků proto raději nechává spropitné v hotovosti nebo ho nedává vůbec. Zlatého lva na celoživotní dílo získal na benátském festivalu americký herec a režisér George Clooney. 65-letý hollywoodský matador patří k pravidelným hostům přehlídky, která zahájila svůj 83. ročník. Na slavnostní ceremoniál dorazil s manželkou. Maďarsko se chystá odtajnit spisy komunistické tajné policie. Zveřejnit by mohla jména až 80 tisíc bývalých informátorů a konfidentů.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská zoologická zahrada bude mít více zaměstnanců. Rada města schválila plán stabilizace, jehož součástí je navýšení počtu úvazků o 39 míst. Hlavní město tak reaguje na výsledky šetření, které se zaměřilo na pracovní podmínky zaměstnanců a které na nutnost stabilního personálního zajištění poukázalo. Prvních 24 míst vzniklo se začátkem září, dalších 15 pak přibude na začátku ledna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Pivotka Natálie Koucká se na mistrovství světa basketbalistek v Berlíně dočká první velké mezinárodní akce. Bere to také jako zadosti učinění. Kvůli operaci zubů totiž přišla o stříbrné mistrovství Evropy do 20 let v roce 2022 a o rok později se nevešla do závěrečné nominace. Novinářům popsala, co pro ní účast na šampionátu znamená.
3: To je jako kdyby mi někdo řekl třeba na začátku jak sezóny minulý rok, tak bych se jenom usmála, řekla, že to je úplně jako nesmysl, že je šance. To bych i vyhrála loterie, že je větší šance než tohleto vlastně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude většinou oblačný, během dne se objeví ojediněle déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. Tolik zprávy, počasí a teď opět 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu jsme překročili 9. hodinu, ráno střídá dopolední vysílání, které bude za několik minut patřit Davidovi Černému a jeho pořadu Miluju Prahu. Tentokrát nás zavede do Běchovic a dozvíme se, jak to kdysi fungovalo na staré poště s přepřehací stanicí pro koně. No a v této hodině dostanete i tip, kam vyrazit, tak dál držte signál. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladění na vlnách Signál Rádia. Teď už je čas na poutavé vyprávění o staré Praze. Slovo si bere náš kolega David Černý.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes vás zavedu do starých Běchovic. V jejich samém srdci stojí stará pošta, původní barokní zájezdní hostinec a přepřehací stanice poštovních vozů na důležité císařské silnici z Prahy do Kolína a dále na Vídeň. Přepřehací stanice se stavily přibližně v 15-kilometrových vzdálenostech na císařských silnicích, aby koně vezoucí poštu byly čerství a mohly zásilky přepravovat v očekávaném tempu. Běchovická pošta je od té hlavní pražské pošty v Jindřišské ulici vzdálená 14,7 km po staré císařské cestě, což odpovídá zhruba vzdálenosti tehdejších dvou rakouských mílí. Celý areál fungoval jako dokonale promyšlená logistická základna, kde výměna koní probíhala během několika málo minut. Při příjezdu už z dálky několika sta metrů dával postilion trubkou znamení, jaký vůz se blíží. Podle specifického signálu chasa na poště poznala, jaký vůz jede, kolik koní ho táhne a zda je potřeba přepřehat okamžitě, nebo zda se bude stavět na jídlo a odpočinek. Když vůz vjel pranou do uzavřeného dlážděného nádvoří, pod koní již vyváděli ze stájí čerstvé, odpočerté a nakrmené koně. Běchovický dvůr měl velkokapacitní maštale, kde trvale odpočívali a trénovali desítky koní. Pomocníci odepli kožené popruhy a postroje unavených koní a odvedli je do chladu stájí. K oji dostavníku se zapřáhli čerství koně. Zkontrolovali se závlačky, promazání náprav kol a stav kočáru. Šlo-li o spěšnou poštu, výměna nezabírala ani 5 minut a jelo se hned dál. U běžných dostavníků měli cestující 15 až 30 minut na návštěvu zájezdního hostince, který byl přímou součástí běchovického poštovního dvorce. Ostatní hospodu tu najdete dodnes. Na poště stál v pohotovosti i místní postilion, který často střídal unaveného pražského kolegu, aby vedl vůz dál do další stanice směrem k Úvalům. Sláva běchovické přepřehací stanice zanikla v 40. letech 19. století s příchodem železnice. Parní lokomotiva nahradila koně, byla nesrovnatelně rychlejší a nepotřebovala každých 15 km pauzu. Na původní funkci přepřehací stanice přímo na nádvoří upomíná sochařské dílo 4 červených koní na kolejích. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Posloucháte Signál Radio, v Hradci Králové se to teď hemží horkovzdušními balony. Až do neděle tady probíhá osmý ročník oblíbené akce Balónové nebe 2026. V ranních a taky v podvečerních hodinách se tady ve vzduchu vznáší 45 balónů. Jedná se tak o největší balónovou akci u nás. No a jestli toužíte po jiné zábavě, tak další tipy, kam vyrazit, najdete i na našem webu signalradio.cz nebo v naší mobilní aplikaci.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanš ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Vlny Signál Rádia dorazila Sabrina a její boys, dal už Cool and the Gang a nebo Bonnie Tyler, ale nejdříve si dáme něco na zub. Za gurmánskými zážitky nás teď pozve kolega Luboš Dvořák.
1: Výstavnictví, zejména to technické, jako je stavba a dům, vytápění a energetika, se s nástupem internetu začaly dostávat na okraj zájmu návštěvníků. S příchodem umělé inteligence, která nám v mžiku připraví srovnání a parametry zadaného produktu, je to ještě těžší. Co však AI nenahradí, jsou lidská chuť, tedy zatím. Proto tradiční výstaviště v Lysé nad Labem připravuje první ročník Festivalu chutí, na kterém se představí více než 60 vystavovatelů. Třídenní akce se uskuteční od zítřejšího pátku do neděle. 3 dny plné chutí, vůní a gastronomických zážitků. Ochutnejte speciality z regionu České republiky i zahraničí. Poznejte výrobce, farmáře, kuchaře a originální značky. Nechte se inspirovat živými show, degustacemi a soutěžemi. Užijte si skvělou atmosféru s rodinou i přáteli. Kdo je na sladké, tak si určitě přijde na své. Jedním z výrazných bodů programu pro odvážné bude Pálí to. Chili show doplněná soutěží v pojídání chili papriček. Dobrou chuť v Lysé nad Labem přeje Luboš Dvořák.

0: Tři minuty před 10. hodinou na Signál Rádio zpěvačka Tina Turner. Dál už budeme pokračovat v tom nejlepším z 80. let. Sydney Youngblood, Irene Cara anebo Duran Duran.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás může zdržet na silnici 19 u Jihočeského Tábora. Pozor taky na nehodu na silnici 35 u Ohrazenic na Turnovsku ve směru na Liberec. Na místě jsou hasiči. A ještě Praha, ulice Poděbradská u tramvajové točny Lehovec ve směru na centrum. Tady se srazilo osobní a nákladní auto. Přejeme šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: My Signál Rádio, vítejte u dalších zpráv s Lucií Sinkovou. Více než 90% českých škol už nějakým způsobem omezuje používání mobilů. Ukázal to průzkum ministerstva školství. Některé školy kvůli tomu pořizují dětem i nové prostory a aktivity, aby trávili přestávky jinak než s telefonem. Cílem je mimo jiné podpořit komunikaci mezi dětmi a jejich pohyb během přestávek. Podvodníci přišli s novým trikem, jak lidem ukrást peníze z platební karty, aniž by jim je vzali z ruky. Po telefonu se vydávají za bankéře a přesvědčí člověka, aby si do mobilu nainstaloval škodlivou aplikaci a přiložil k telefonu svou kartu. Ta pak dokáže přeposlat komunikaci mezi kartou a zařízením podvodníka. Ten s ní pak může zaplatit. Odborníci proto varují, nikdy na pokyn volajícího kartu k telefonu nepřikládejte a nezdělujte PIN. Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se stalo v noci na dnešek terčem žhářského útoku. Policie motiv považuje za politický a zadržela dva podezřelé z Bulharska. Evropské unii loni ubylo 18 000 profesionálních hasičů. Česku podle hasičského sboru chybí přes 1000 tabulkových míst a chce jejich počet navýšit. Důvodem jsou mimo jiné stále častější a rozsáhlejší požáry. Hasiči zároveň upozorňují, že jejich práce je čím dál náročnější a přibývá i dalších typů zásahů.
1: Co se děje v regionu?
2: Po dlouhých 46 letech projela kolem budovy Národního muzea tramvaj. Zatím šlo o speciální vůz, který testoval trakční vedení na zrekonstruované trati, která propojuje Vinohradskou a stanici IP Pavlova. Tramvaje s cestujícími se sem vrátí v sobotu. Rekonstrukce skončila o půl roku dříve, než se předpokládalo. Otevření trati na Václavské náměstí se očekává v červnu příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Wimbledonská šampionka Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka postoupili do třetího kola US Open. Z vítězství se na newyorském betonu radovala také Nikola Bartuňková, která zvládla dohrávku prvního kola a porazila Egypťanku Šafírovou 6-1, 6-2. Karolína Plíšková se naopak s turnajem loučí po porážce s 15. nasazenou Schneiderovou z Ruska.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Dopoledne přechodně polojasno, ale během dne oblačno a především v Čechách se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy 27. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
1: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. Hezké dopoledne, také po 10. hodině jste se Signál Rádiem. Když se psalo datum 3. září roku 1982, tak spoluzakladatel společnosti Apple Steve Wozniak uspořádal takový malý hudební festival. Měl být pro pár tisíc lidí, no ale nakonec se na něm sešel dav 200 tisíc lidí. Zůstaňte s námi a dozvíte se i další zajímavosti z hudební historie. Ve studiu je s vámi Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Páteční dopoledne trávíte se Signál rádiem a o slovo už se hlásí kolega Lukáš Bláha, který nás provede hudební historií dnešního data.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Start zařídí rok 1972. Americká R&B parta Temptations prvně zpívala ve své slavné skladbě Papa Was a Rolling Stone následující text. Bylo to 3. září, ten den, který si budu vždy pamatovat.

Druhá položka nás bere zpět o 51 let. To poprvé a zároveň naposledy vystoupila kapela, kterou její členové pojmenovali Trading Faces. Příležitostí ke koncertu v Los Angeles byly 50. narozeniny herce Petra Sellerse. Kytary měli v rukou Indy Stone, Bill Wyman a Ronnie Wood. Kate Moon's The Who rozezvučil varhany a bicí, David Bowie hrál na saxofon a zpěv obstaral Joe Cocker. Dnes nemyslitelná věc, ale z tehdejší akce bohužel neexistuje záznam.

Německá skupina Alphaville patřila v 80. letech minulého století ke hvězdám syntetizátorového popu. Jejich nejznámější píseň Forever Young vyšla u našich západních sousedů právě 3. zářijový

roku 1984. Hymnická balada bodovala na hitparádách zejména v německy mluvících zemích a ve Skandinávii. Dočkala se též řady předělávek, včetně té v podání Karla Gotta. Tu si oblíbil i sám autor skladby Marianne Gold a jako jedinému povolil mistrovi s ní provádět úplně cokoliv.

0: Posloucháte Signál Radio. Vyplatí se vám poslouchat naše ranní vysílání, protože do pátku můžete získat poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup na farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. V jejich farmářské prodejně seženete čerstvé ovoce a zeleninu, ale také mléčné výrobky nebo maso od dalších farmářů. Ve zdejším bistru můžete ochutnat skvělé dobroty ze zdejších produktů a zahrádkáři tady pořídí i sazenice. Poukaz na nákup do Vraňan můžete získat za jedno jediné správné slovo v naší kvízové hře Ano nebo ne, tak si ji nenechte ujít před 8:30 ráno. Detaily o soutěži i nabídce ve Vraňanech najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Radio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Tak italská skupina Rigera nám dala takovou výzvu, pojďme na pláž, no, úplně počasí na pláž není, ale dorazil Lukáš Frelich, vítám tě tady.
1: Krásné dopoledne, jsem oblečen jako na pláž.
0: Ano, v letním oděvu. Mimochodem, ty jako instruktor autoškoly, mám na tebe takový vlastně důležitý dotaz. Ano. Já si nespomínám, že když já jsem dělal autoškolu, že by po mně někdo zkoumal, jaké mám vzdělání.
1: No to si... No ne,
0: neskoumáte to,
1: se to. Ano.
0: No, proč ne. O tom mluvím? Protože teďko od září na Slovensku platí nové pravidlo, podle kterého je minimální podmínkou pro získání řidičského průkazu skupiny B dokončená základní škola. Mm-hmm. Nemáš základku, neřídíš. Prý to má motivovat mladé lidi k dokončení povinné školní docházky.
1: Jo, takhle, aha. No, čistě teoreticky, dokáži to pochopit. Jo, protože když ti není jasný 1+1 a základní násobilka, jak pochopíš potom ty zákony, takže dokážu to pochopit. Na druhou stranu, nemyslím si, že na tom Slovensku jako se něco změní a bude to dělat nějaký problém. Já si myslím, že většina lidí tam jako minimálně základku má.
0: Tak snad jo. Zůstaňte dál se Signál rádiem. Lukáš vás provede další části našeho programu. Jirka se loučí, no a zítra v 6 se na vás budu zase těšit. Posílám vám ještě Michala Davida. Ahoj.

0: Za dvě minutky bude 11 hodin, krásné čtvrteční dopoledne, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let. Za moment Bengals, Sting nebo třeba Roy Orbison. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 4, Chodovská ulice ve směru do centra, tady havaroval motocykl, nárazově se vytváří kolona, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je čtvrtek 3. září, s vámi je Signál Rádio a Lucie Sinková. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o téměř 6,5% na necelých 52 tisíc korun. Zaměstnanci si tak v průměru polepšili zhruba o 3 tisíce. Po zohlednění inflace, která činila 2%, vzrostla reálná mzda o 4,25%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. České zásobníky plynu jsou na začátku září naplněné téměř ze 70%. Česko tak splnilo průběžné cíle Evropské unie. Zásoby jsou ale stále nižší než ve stejnou dobu loni. Do muzeí a galerií bude možné teď od září vyrazit každou první neděli v měsíci zdarma. Ministerstvo kultury zpřístupní stále expozice desítek státních institucí po celé republice. První bezplatná neděle bude už tento víkend. El Niño dál výrazně sílí a podle Světové meteorologické organizace potrvá nejméně do února příštího roku. Silný klimatický jev může přinést vyšší teploty, ale také větší riziko sucha, povodní a dalších extrémů počasí.
0: Co se děje v regionu?
2: Několik let uzavřený podchod pod pražskou magistrálou na Pankránci se dočkal opravy. Podchod, který propojuje oblast Pankránce s ulicí Sdružení, nabízí lidem rychlejší a hlavně bezpečnější cestu směrem k nedaleké základní škole a také do Nuslí. Do návrhu výtvarného a designového řešení podchodu se zapojili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Rozehrávačka Eliška Joklová se těší na větší herní vytížení, které ji čeká jako jednu z klíčových hráček české reprezentace na mistrovství světa v Berlíně. Ve své premiérové sezóně v Minnesotě zatím příliš nehraje. Sbírá tu ale cenné zkušenosti a s vedoucím týmem soutěže může pomýšlet i na titul. Novinářům včera řekla.
3: Strašně se na to těším. Musím říct, že samozřejmě vím, že budu hrát a že budu mít tu svoji roli a na to se strašně těším po další době.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne bude oblačno až polojasno, místy ale i zataženo a odpoledne čekáme přehánky, které budou k večeru ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. Na Signál Rádiu Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
4: 11 hodin a 4 minuty, hezké dopoledne přeje Signál Rádio. Prázdniny jsou sice za námi, ale na dovolenou rádi vyrážíme i na podzim. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich a na start Tight Fit.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sting, teď s námi na Signál Rádiu. Léto není jediným obdobím, kdy vyrážíme na dovolené. Hodně Čechů se chce vyhnout extrémním vedrům v prázdninových destinacích a tak se chystají vyrazit až na podzim. Podzimní dovolenou podle průzkumu plánujeme využít především pro tuzemské pobyty. Víc prozradí Tereza Hofmanová z agentury Czech Tourism.
1: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v Tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Podzim se tak stává plnohodnotou součástí cestovatelského roku. Lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně.
0: Za podzimní dovolenou plánujeme utratit méně než v létě. V průměru zhruba 8 000 korun za týden.

0: Pohodové rytmy na čtvrteční dopoledne, to je Pierre Koso a Signál Radio. Kde vás teďka pozvu, taky na náš web, protože tady najdete ty nejlepší akce na blížící se víkend. Třeba si můžete užít venkov v proměnách času. To je nová expozice, která ukáže, jak se měnil život na Mladoboleslavsku. Tuhle akci si budete moci užít už brzo. Podívejte se na náš web signalradio.cz. Jsou tam podrobnosti a spousta dalších akcí, takže si určitě vyberete a ten první poprázdninový víkend si užijete s celou rodinou.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádi.

Za 5 minut, 11:45 je s vámi Signál Rádio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let už 5 let. Připraveni jsou Queenie, New Order nebo třeba Enya. Hezké dopoledne.

0: Amy Grant a Baby Baby na Signál Rádiu chvilku před polednem. Za moment Sixpence Non The Richer, taky Richard Marx nebo třeba skupina Bonnie M. To nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po dálnici D1 190. km. Tady se přibrzdíte, je tady nehoda náklaďáku s osobákem. Další komplikace vás čeká v centru Prahy. Žitná ulice před Karlovým náměstím hlásí nehodu dvou osobních vozidel. Nárazově se vytváří krátká kolona. Jeďte tedy opatrně a hlavně šťastnou cestu.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký krytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Stále hezký zářijový den přeje v poledne Lucie Sinková. Ministerstvo zdravotnictví už 6 let využívá elektronickou podpisovou knihu, která zrychluje schvalování dokumentů a zvyšuje bezpečnost jejich oběhu. Vedoucí pracovníci díky ní mohou dokumenty na dálku schvalovat, podepisovat nebo zamítat, a to i hromadně. Úřad teď plánuje systém rozšířit také do mobilů a tabletů. Ve školních jídelnách se teď od září mění některá pravidla, přestože nový spotřební koš začne platit až od roku 2027, už letos se mění například pitný režim. Jídelny nově nesmí dětem nabízet slazené nápoje s volnými cukry, končí tak třeba džusy, syrupy, mošty nebo čerstvé ovocné šťávy. Evropská unie ode dneška pozastavila dovoz hovězího a drůbežího masa z Brazílie. Důvodem jsou obavy, že Brazílie nedodržuje evropská pravidla pro používání antibiotik v chovu zvířat. Omezení se týká také vajec a medu. Vývoz bude možné obnovit, až Brazílie poskytne dostatečné záruky, že evropské předpisy dodržuje.
1: Co se děje v regionu?
2: Na první školní den 7letý chlapec spadl v pražském metru do kolejiště, jen chvíli před příjezdem soupravy. Zachránil ho cizinec, který za ním okamžitě skočil dolů a společně s dalšími lidmi ho dostali do bezpečí. Chlapec měl v ruce mobilní telefon. Celý incident zachytili bezpečnostní kamery. Policie teď zveřejnila záběry a připomíná, že podobná situace může skončit tragicky během několika vteřin.
1: Sport.
2: Slavia zveřejnila soupisku pro nadcházející ročník Ligy mistrů. Trenér Jindřich Trpišovský se nemusel obejít bez žádného z klíčových hráčů. Jedinou výraznější absencí je brankář Jindřich Staněk, který na seznamu pro Ligu mistrů není.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Během odpoledne bude převážně oblačno až zataženo, od severozápadu čekáme místy i přehánky, které budou večer ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. Na Signál Rádio opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
3: Dvě minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Věděli jste, že existuje místo na světě, kde v noci nesmíte splachovat toaletu? Podrobnosti a další bizáry, za které dostanete pokutu, prozradím za chvíli a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a posílám Michaela Jacksona. Dobrou chuť k obědu.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a Richard Marx. Dokážete si představit, že po 22. hodině nesmíte spláchnout WC? Skutečně, některé domy a hotely ve Švýcarsku to mají ve svých řádech a místní policie vám za to dokonce může udělit pokutu. Pozor, třeba v Británii, tady můžete být chudší o 60 liber za smrkání za volantem. No a jestli se chystáte za velkou louži, tak třeba v americké Georgii musíte jíst smažené kuře výhradně rukama. Použití vidličky je tady nezákonné. A ještě opatrně v Dánsku, některé restaurace tady účtují smluvní pokutu za nesnědené maso. Naštěstí u nás nic takového nezhrozí, také jestli se zrovna chystáte někam na oběd, přeji dobrou chuť a posílám Boniem. This is the story of my baker.

0: Velká osmdesátková ikona, to je Phil Collins. Divadelní festival se chystá v Brně, konkrétní pozvánku pro vás budu mít za chvíli. Třeba Kim Wilde, R.E.M. nebo Modern Talking, to jsou další osmdesátky, co vám už za moment zkrátí čekání.
1: Magneťák, signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásmu.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Brněnští divadelníci letos rozbíjí i šapito. Detaily ví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, pojďme do divadla. Polárka letos zahájí novou sezónu již 11. ročníkem divadelního festivalu pro rodiny s dětmi Polárkový dort, který se uskuteční ve dnech 17. až 20. září na malé scéně v Brně, na velké scéně a na zahradě divadla Polárka, ale i v šapito v Bjørnsenově sadu. Během 4 dnů budou moci diváci navštívit všechny inscenace Polárky, vzniklé v loňské sezóně, ale těšit se mohou i na celou řadu hostujících souborů a kapel ze všech koutů republiky. To vše doplní dílny a aktivity pro děti připravované lektory malého vozu divadla Polárka. Kromě inscenací, které přibyly na repertoáru v minulé sezóně, uvede tentokrát Polárka na festivalu i premiéru inscenace Metoda destrukce. Matka, otec, dcera, divačky a diváci dále uvidí představení budějovického malého divadla, pražských souborů Damuza a Loutky bez hranic či loutkové scény Bajka těšínského divadla. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Alanis Morissette, chviličku před 13. hodinou vám společnost dělá signál rádio. Za moment ABBA, taky Vangelis nebo třeba Annie Lennox, to nejlepší z 80. let, je připraveno v našem playlistu. Předtím ale ještě nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte, v pražských Holešovicích Dělnická ulice před křižovatkou s přístavní hlásí nehodu dodávky a osobního vozidla. Jezdí se jedním jízdním pruhem po tramvajovém pásu. Počítejte se zdržením a hlavně jeďte opatrně.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kiriky a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký čtvrtek přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla na téměř 52 tisíc korun. Zaměstnanci si tak v průměru polepšili zhruba o 3 tisíce. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad a kompletní čísla má vedoucí oddělení statistiky Jitka Erhartová.
2: Nominálně vzrostla průměrná mzda ve druhém čtvrtletí o 6,4% na 51 966 korun. Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti. Reálná mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí o 4,3%.
1: Poslanci chtějí v zákoně o digitální ekonomice nově lépe chránit lidi před nepřiměřenými zásahy do legálního obsahu na internetu. Hospodářský výbor sněmovny také doporučil vznik portálu podnikatele. Po teplém závěru pracovního týdne, kdy teploty vystoupají až ke 30, se o víkendu výrazně ochladí. V sobotu přes Česko přejde studená fronta, která přinese déšť, místy i bouřky a teploty klesnou zhruba o 5 stupňů. V neděli už bude převážně jasno až polojasno a oteplí se na 20 až 25 stupňů Celsia. A ještě dodejme, že začátek příštího týdne znovu přinese výrazné oteplení. Místy se mohou vrátit i 30.
0: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město rozšíří počet městských částí, ve kterých bude platit po celý rok zákaz odpalování pyrotechniky. Aktuálně zákaz platí ve 20 částech, nově by jich mělo být o 14 více. Celkem tak zákaz bude platit ve 34 ze 57 městských částí. Návrh, který odsouhlasili radní, musí ještě projednat zastupitelé. Novinkou je zavedení výjimky pro nehlučnou pyrotechniku, využívanou například při natáčení filmů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nový ročník hokejové ligy mistrů je tady. Více informací má sportovní redaktor Petr Plintoveč.
4: Zbrojovka Brno dál válí. Nováček soutěže doma porazil Hradec Králové 1-0 a posunul se v tabulce na druhé místo za Slávii. V další dohrávce pak Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně oblačno až zataženo, od severozápadu čekáme místy i přehánky, které budou večer ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. Na Signál Rádio opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio, kde se za moment vrátíme do dnešního rána. Přišla totiž řeč na poklad, který se našel na Svitavsku. Lukáš Frelich s vámi a tady jsou OMD. Užívejte odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vangelis teď s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Snem snad každého je najít poklad. Před 70 lety se jeden takový podařilo najít, zjistil to Jirka Svoboda.
2: Ve Svitavách se tenkrát našel úkryt v domě z roku 1830, který v té době patřil místnímu řezníkovi a pivovarníkovi. A víc nám řekne ředitel Svitavského muzea Hynek Stříteský.
3: Samozřejmě řezníci, pivovarníci patří mezi tu bohatší měšťanskou vrstvu, takže je i velmi pravděpodobný, že by to skutečně mohl ukrýt on. Důvody, proč to udělal a důvody, proč to tam zůstalo, to nevíme.
2: Poklad tvořily dřevěné soudky plné stříbrných mincí. Bylo jich více než 4300 a dohromady vážily přes 23 kilo. K výročí 70 let od objevení tohoto pokladu je nyní vystavený ve Svitavském muzeu.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 89 a hrát bude soundtrack k filmu. Víc už neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Bee Gees, One More Time nebo třeba Gibson Brothers, to jsou osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

0: Takhle zní signál rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák signál rádia.
0: Soundtrack k Bondovce oklouzil svět v roce 89 a byl vydán i jako single. O jeho vznik se tenkrát postarala americká zpěvačka, o které se mluvilo jako o královně soulu. Tenhle hudební styl jí dokonce vynesl cenu Grammy a objevila se i v několika filmových snímcích jako herečka. To je Gladys Knight, Licence to Kill.
1: Magneťák signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Mr. Big, 2 minuty před 14. hodinou, čas na dopravu, na zprávy a potom taky na muziku. To nejlepší z 80. let zahraje Tina Turner, Alphaville nebo Donna Summer.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Holešovicích, Jateční ulice na křižovatce s ulicí Komunardů, tady je nehoda 2 osobních vozidel, místem se zatím ve snížené rychlosti projíždí bez problému. Tak tu dejte pozor a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční odpoledne, tady jsou další zprávy s Lucí Sinkovou na Signál Rádio. Miloš Vystrčil zřejmě zůstane předsedou Senátu i další dva roky. Podporu mu vyjádřili představitelé většiny senátních frakcí s výjimkou hnutí ANO. Vystrčil by pak měl funkci obhájit i po říjnových volbách. Do konce září by mělo být jasno, o kolik se od ledna zvýší důchody. Pravidelná valorizace vychází z růstu cen a také z vývoje průměrné mzdy. Konečnou výši zvýšení musí vláda stanovit prováděcím předpisem nejpozději do 30. září. Ve věku 82 let zemřela herečka Hana Pastejříková. Diváci si ji mohou pamatovat především jako nevlastní maminku Jaromíra Hanzlíka z oblíbené komedie Léto s kovbojem. Hrála také v seriálech Malý pitaval z Velkého města nebo 30 případů majora Zemana v epizodě Mimikry. V posledních letech se věnovala také divadelní režii a výuce herectví.
0: Co se děje v regionu?
2: Policie zveřejnila statistiku prázdninových dopravních nehod na území hlavního města. O prázdninách přišlo o život 6 lidí, loni byly oběti pouze 2. Během srpna policie v metropoli řešila 1045 nehod, tedy o 83 více než loni. Celková škoda byla vyčíslena na 114,9 milionů korun. Nejčastější příčinou karambolu bylo nepřizpůsobení jízdy a nedání přednosti. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Včera pozdě večer se Tadej Pogačar po operaci klíční kosti objevil na fotografii při odchodu z nemocnice v Barceloně. Po pádu a odstoupení z Vuelty a Espaně podstoupil v pondělí náročnou operaci. Teď by měl doma v Monaku zahájit rekonvalescenci a rehabilitaci, aby se mohl vrátit co nejdříve k cyklistice.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně oblačno až zataženo, od severozápadu čekáme místy i přehánky, které budou večer ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia na jihu Moravy i 27. Na Signál Rádio opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Tři minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 3.9. bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i německých Alphaville. Víc prozradím za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď i Elton John.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Alphaville na Signál Rádiu, skupina, u které se ještě chvilku zdržíme, protože jejich nejslavnější píseň a další hudební výročí teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Start zařídí rok 1972. Americká R&B parta Temptations prvně zpívala ve své slavné skladbě Papa Was a Rolling Stone následující text. Bylo to 3. září, ten den, který si budu vždy pamatovat.

Druhá položka nás bere zpět o 51 let. To poprvé a zároveň naposledy vystoupila kapela, kterou její členové pojmenovali Trading Faces. Příležitostí ke koncertu v Los Angeles byly 50. narozeniny herce Petra Sellerse. Kytary měli v rukou Indy Stone, Bill Wyman a Ronnie Wood. Kate Moon's The Who rozezvučil varhany a bicí, David Bowie hrál na saxofon a zpěv obstaral Joe Cocker. Dnes nemyslitelná věc, ale z tehdejší akce bohužel neexistuje záznam.

Německá skupina Alphaville patřila v 80. letech minulého století ke hvězdám syntetizátorového popu. Jejich nejznámější píseň Forever Young vyšla u našich západních sousedů právě 3. zářijový den roku 1984. Hymnická balada bodovala na hitparádách zejména v německy mluvících zemích a ve Skandinávii. Dočkala se též řady předělávek, včetně té v podání Karla Gotta. Tu si oblíbil i sám autor skladby Marianne Gold a jako jedinému povolil mistrovi s ní provádět úplně cokoliv.

0: Takhle zní Signál Radio a Kylie Menok. Svátek amerických burgerů se bude slavit v Praze. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Savage Garden, Queen nebo Madonna se za chvilku postarají o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za 2 minuty je 3:15, je s vámi Signál Rádio. I první prázdninový víkend má co nabídnout. Výběr pražských akcí má Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje pozvánky na blížící se víkend začnu potěšením všech milovníků burgerů. Areál Port 7 v Praze Holešovicích totiž od pátku až do neděle hostí svátek amerických burgerů Burger Arena. Jde o největší burgerovou show, která v sobě spojuje to nejlepší z tuzemské i zahraniční gastroscény. Pokud chcete burger zapít, tak se v pátek a v sobotu vydejte na Rašínovo nábřeží. Právě tady totiž proběhne v pořadí už 5. ročník Nomad Beer Festivalu. Nabídne více než 25 mini a mikropivovarů a hlavně také jejich lahůdky, které se budou degustovat ze skla, takže na kelímky tady 100% zapomeňte. No a k burgerům a pivu určitě patří také motorky, takže zaměřte na výstaviště, které v pátek a v sobotu hostí už 14. ročník Harley Days. Setkání příznivců kultovních motocyklů Harley Davidson vyvrcholí tradiční a divácky atraktivní spanilou jízdou Prahou. Na víkend je určitě z čeho vybírat, tak vyražte a užijte si to. To vám přeje Honza Navrátil.

0: M-People, za 4 minutky bude 15 hodin, s vámi je Signál Radio a to nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment. Připraveni jsou Take That, Joan Jett nebo Ricky Epovery. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy, kde se toho událo opravdu hodně.
1: Signál Radio, doprava.
0: Několik dopravních nehod vás potrápí v Praze. První je v Braníku. Tady Branická ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel. Nárazově se zdržíte. Další komplikaci čekejte na Praze 6 v ulici Národní obrany. Tady bourala dvě osobní vozidla. Pozor dejte taky na Černém mostě. Tady v Brixově ulici je taktéž nehoda dvou osobních vozidel a částečně blokují komunikaci. Ještě pozor taky na Novopatské ulici, nájezd na Pražský okruh. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem, vytváří se krátká kolona. A znovu pojďme ještě do Braníka, tady v Pikovické ulici je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem, můžete se i zdržet. Tak s tím počítejte a ať už jedete kamkoliv, hlavně opatrně, šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dneska je čtvrteční odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Premiér Andrej Babiš nebude při jednáních o rozpočtu s motoristy nabízet možnosti úspor ve státním rozpočtu pro příští rok. Současný návrh byl projednán, řekl Babiš. Čeká na případné návrhy, které předloží koaliční partneři. Aplikace ministerstva zdravotnictví nabízí novinku. Nově v ní lidé naleznou informaci o tom, na jaká preventivní vyšetření mají nárok. Aplikace obsahuje také výsledky a do budoucna v ní budou i elektronické žádanky. Ministr zahraničí Petr Macinka po setkání s ruskou velvyslankyní v Česku odmítl její vysvětlení, že obvinění Ruska z incidentu v Lipsku jsou provokací, uvedlo to ministerstvo zahraničních věcí. Ministr Macinka také řekl, že Praha zareaguje na zpřísnění podmínek pro české diplomaty v Moskvě. Ministerstvo připravuje reciproční opatření pro diplomaty z Ruska.
0: Co se děje v regionu?
1: Soška pražského jezulátka se vydá do Irska, půjde jen o požehnanou kopii, která se stane darem do diecéze v irském hrabství Kerry. Projekt je součástí irského předsednictví Rady Evropské unie, ve kterém se zmíněné hrabství stalo partnerským regionem Česka. Dodejme, že v Irsku je pražské jezulátko silně uctívané. Soška prý přináší novomanželům dobré počasí v den jejich obřadu.
0: Sport.
1: Spekulace, které se šíří českým fotbalem, jsou potvrzené. Královéhradečtí otroci hlásí posilu. Z německé Borussie München Gladbach se do české fotbalové ligy vrací útočník Tomáš Čvančara. V Hradci Králové bude hostovat do konce letošní sezóny.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno s teplotami od 20 do 25 stupňů. V noci na zítřek bude obloha oblačná, vyskytnou se i přehánky a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů Celsia. Zítřejší den bude zpočátku s oblačností, která bude postupně ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a bude pršet i s možností bouřky. Vítr zítra zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během pátku naměříme od 24 do 29 stupňů. Na jihu Moravy počítejme s teplotou kolem 31. Na horách pak naměříme teploty kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Hezké odpoledne s námi přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 15 hodin, 2 minuty, s vámi je Signál Rádio. Za moment prozradím kuriozní rekord a na start dáme share. S vámi Lukáš Frelich, přeji hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Kytarové rytmy a Joan Jett na Signál rádiu. Český dálkový plavec Jakub Kačerovský z Prahy má za sebou další mimořádný milník a rekord. Pokořil Severní kanál mezi Skotským

0: velká klasika 80. let a Billy Joel. Dnes odpoledne bych chtěl ještě připomenout naší úžasnou aplikaci. Předpokládám, že i první zářijový víkend vyrazíte někam na cesty a v podstatě díky apce můžete mít kdekoliv signál rádio sebou. Navíc zůstanete i plně ve spojení s naším studiem. Přes apku snadno pošlete vzkaz, fotku, text. Navíc uvidíte i třeba tipy, kam můžete po vaší cestě vyrazit. No a nechybí ani název skladby a interpreta. Všecko máte pohromadě na jednom místě, hezky pěkně ve svém mobilu. Tak jestli ještě nemáte staženou, zdarma si ji můžete do mobilu uložit buď v Google Play nebo App Store.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na

0: Fade to Grey a Visage za 5 minutes, 3:15, se mnou ve studiu taky Terka Veselá, ahoj.
1: Ahoj.
0: Koukal jsem na sociální sítě a rostou houby.
1: Rostou houby, ano.
0: Ano, třeba na Chomutovsku, jo, Černokosteleckou lidi nosej a pěkný kousky.
1: Jo, velký.
0: Ano, velký. Vyrazíš o víkendu?
1: Hele, já asi ne. Já budu za prvý tady jeden den.
0: Ano.
1: A za druhý v sobotu, no prostě ne.
0: Ne.
1: Ty vyrazíš.
0: Jako takhle, láká mě to, ale já budu v sobotu tady.
1: Jo, vidíš, tak se prostřídám.
0: Takhle, na houby se chodí ráno a protože budu v sobotu ráno tady, tak si myslím, že už bude zbytečný jít v neděli ráno.
1: No jasně.
0: To už bude vyzbíráno.
1: A takže, ty se aspoň můžeš vyspat.
0: No ano, takže já dám v neděli přednost spánku, domácímu úklidu a možná vyrazím příští víkend.
1: No vidno, tak snad tam něco budeš mít.
0: Terka dál s vámi po 16. Já se pro dnešek loučím. Užijte si zbytek dne, užijte si Terku a naše vysílání a zítra se na vás budu těšit v 11. Ahoj.

0: Hodinkové ručičky Signal Rádia ukazují za 4 minuty 4, akorát tak čas na to opět po hodině kouknout na silnice a poslechnout si zprávy Honzy Navrátila. A co se 80. v příští hodině týče, tak těšit se tentokrát můžete na Nika Kershova, Bonnie Tyler nebo Pet Shop Boys.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodami začneme na D11 ve směru na Prahu. Na té si dejte pozor na 34. kilometru. Srazila se tady dvě osobní auta. Přesuneme se na D1 ve směru na Ostravu. Tady počítejte se zdržením na 33. kilometru kvůli porouchanému osobáku. A zamíříme ještě do Brna, do ulice Rooseveltova, kde havaroval motocykl a kde se nyní může tvořit kolona. Na všech místech projíždějte s vyšší opatrností a mějte pohodové cesty.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkykryký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kryký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kryký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Hezké odpoledne, je s vámi Signál Rádio, 16. hodina a teď také další zprávy. Téměř ze 70% jsou aktuálně naplněny zásobníky plynu. Země tak plní průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zároveň jsou ale zásoby zhruba o pětinu nižší než před rokem. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu by tak i přes pomalejší plnění zásobníků mělo být plynu pro nadcházející zimu dostatek. Průměrná mzda v Česku stoupla ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 6,4% na 51 966 korun. Zaměstnancům tak ve výplatě ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibylo v průměru 3105 korun. Pokračuje vedoucí oddělení statistiky práce Českého statistického úřadu Jitka Erhartová.
4: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká. Reálná mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí o 4,3% a procentuální růst byl shodný s růstem za první pololetí letošního roku.
3: Nepál začíná pomalu řešit následky bleskové povodně z minulého týdne. V oblastech, které povodeň zdevastovala, bude muset země postavit zhruba 20 000 domů. Nepálský premiér Balendra Shah řekl, že vláda se nyní zaměří především na obnovu a také přestavbu.
2: Co se děje v regionu?
3: Pražská zoologická zahrada bude mít více zaměstnanců. Rada města schválila plán stabilizace, jehož součástí je navýšení počtu úvazků o 39 míst. Hlavní město tak reaguje na výsledky šetření, které se zaměřilo na pracovní podmínky zaměstnanců a které na nutnost stabilního personálního zajištění poukázalo. Prvních 24 míst vzniklo se začátkem září, dalších 15 pak přibude na začátku ledna.
2: Sport.
3: Mistr světa Jakub Krejčí a také olympijský šampion z Tokia 2021 Jiří Prskavec vypadli ve světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii v kvalifikaci kajakářů. V finále tak pojede z Čechů pouze Vít Přindiš. A fotbalový reprezentant David Douděra se na sociálních sítích rozloučil s pražskou Slaví, ze které přestoupil do Cincinnati. Jako poděkování se rozhodl věnovat 100 000 korun nadačnímu fondu Slavie.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Venku je polojasno, teploty měříme kolem 24 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha oblačná, vyskytnou se i přehánky a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů. Zítřejší den bude zpočátku s oblačností, která bude postupně ubývat, večer se ale na severu Čech zatáhne a zaprší i s možností bouřky. Vítr zítra zafouká od západu a nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme od 24 do 29 stupňů Celsia. Tak to bude další odpoledne. Zprávy. Pokračujeme na Signálu 80. Hezký poslech.
2: Signál Rádio.
5: Pěkné odpoledne, milí posluchači. Čtvrtá hodina odbyla. Spolu s ní se mikrofonu ujímá Terka Veselá. Já vás moc zdravím. Ale také Nick Kershaw, Bonnie Tyler nebo Ugly Kitty Joe. Tak si jejich hity užijte a pak se těšte na projížďku na elektrokolech po Plzni.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: dílených elektrokol a mezi obyvateli se setkala s velkým nadšením. Už ji využívá 32 tisíc stálých zákazníků, což je zhruba každý šestý obyvatel západočeské metropole. Lidé za tu dobu na kolech najezdili přes 1 000 000 kilometrů. Více prozradí náměstek primátora Aleš Tolar.
1: My jsme čekali 1500 výpůjček denně v nějaký prognoze, no a reálně 2,5 až 3 tisíce. Takže to je jako dvakrát vyspoužívané, než byla očekávka. To způsobuje jakoby ten problém nebo tu realitu toho, že ty kola jsou vypučený a stanoviště jsou prázdní. No ale já říkám, co je jako správně, jestli plný stanoviště nebo v terénu. V tomhle tom ta studie nelhala, že ta poptávka potom fakt jako v městě velikosti Plzně je.
0: Plzeňákům bylo původně k dispozici 300 elektrokol a teď od září už jich je 400. Časem by jejich množství mohlo vzrůst až na 700. Takže zájemci o svezení by pak nemuseli nacházet prázdná stanoviště.

0: Talking Heads a Road to Nowhere, která nás na Signál rádiu přece jenom někam zaveze, a to konkrétně do Slupy za slavnostmi chleba. Pro někoho je chleba možná jen obyčejná součást jídelníčku, ale v této obci v okrese Znojmo se oslavuje už 21. rokem. Takže kdybyste se na slavnosti chtěli zajet podívat, koná se už tuto sobotu 5. září, bude se péct v historické vojenské polní pekárně, ochutnávat čerstvé pečivo, poznávat stará řemesla a mnoho dalšího. Tak si slavnosti chleba případně užijte a pro více informací jak o této akci nebo i jakékoliv jiné koukněte na www.signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

Dopřáváte si to nejlepší z 80. let na Signál Rádio, které vás provází už po dobu 5 let a bude v tom tedy samozřejmě pokračovat i v následujících minutách, a to s Philem Collinsem, Eruption nebo Paulem Youngem. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream, a dream of

0: Paul Young a Love of the Common People. Čas letí, kdy se člověk dobře baví, takže tady máme další dopravu a zprávy Honzy Navrátila, tentokrát se 17. hodinou a hned v zápětí 80. od Martiky, Smokey nebo Sandry.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V této hodině zamíříme do pražských Ďáblic, do ulice Cínovecká, kde se srazilo osobní auto s nákladním ve směru do Letňan. A hlášená nehoda je na D1 ve směru na Ostravu, kde havaroval motocykl na 192. kilometru. Počítejte s případným zpožděním a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, i v 17 hodin pro vás máme na signálu zprávy. Na extrémní hydrologické sucho reaguje také povodí Vltavy. Zítra začne snižovat odtok z Orlické přehrady, jejíž hladina je zhruba 15 metrů pod normálem. Povodí začne využívat zásobní prostor Slapské nádrže. Tato situace nastane vůbec poprvé v historii existence vodního díla Slapy. Prodej nových aut na českém trhu za letošních 8 měsíců vzrostl o 4,1% na 167 675 vozidel. Z toho v srpnu se zvýšil o 0,6%. Podíl elektromobilů minulý měsíc vzrostl na 8,5%. Speciální majetkovou daň chystá Maďarsko. Nová vláda Petera Maďara tak sáhne na majetek nejbohatších Maďarů. Od příštího roku totiž plánuje zavést zvláštní daň pro osoby, jejichž příjmy a majetek přesáhnou 1 miliardu forintů, v přepočtu tedy zhruba 65 milionů korun. Opatření má přinést prostředky do napjatého rozpočtu a zároveň také ukázat, že bohatší mají nést větší část nákladů státu.
0: Co se děje v regionu?
1: Po dlouhých 46 letech projela kolem budovy Národního muzea tramvaj. Zatím šlo o speciální vůz, který testoval trakční vedení na zrekonstruované trati, která propojuje Vinohradskou a stanici IP Pavlova. Tramvaje s cestujícími se sem vrátí v sobotu. Rekonstrukce skončila o půl roku dříve, než se předpokládalo. Otevření trati na Václavské náměstí se očekává v červnu příštího roku.
0: Sport.
1: Nový ročník hokejové ligy mistrů je tady. Více informací už dodává sporták Petr Plintovič.
2: Nová sezona hokejové ligy mistrů dnes začne 6 zápasy a do akce půjde i kompletní trojice týmů z české extraligy. Plzeň hostí od 17.30 švédské Rögle. Ve stejný čas hraje Liberec na ledě Tapary Tampere. A úřadující mistr z Pardubic přivítá od 18 hodin polské Tychy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A další odpolední zprávy doplníme pohledem na počasí. Venku je oblačno, teploty měříme kolem 20 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude také oblačno a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů. Zítřejší, konečně už páteční den, bude zpočátku s oblačností, která ale bude postupně ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne, zaprší a možná se vyskytnou i bouřky. Vítr zítra zafouká od západu a nejvyšší denní teploty na horách naměříme kolem 21, v ostatních částech republiky mezi 24 a 29 stupni a na jihu Moravy až kolem 31 stupňů. Tolik zprávy, Terka má pro vás další muziku, tak pojďme na to.
0: Signál Rádio.
3: 17. hodinu otevírá Martika, Smokey a Sandra a jakmile jejich hity dohrajou, tak se můžete těšit na aperitiv na ruby, neboli malý trik proti vlčímu hladu. Teď se ale nechme apetit zlepšit muzikou, kterou vás provází Terka Veselá. Pěkné odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Sandra a In the Heat of the Night na Signal Radio, kde budeme pokračovat s aperitivem na ruby. Ano, slyšíte správně, aperitiv, ale tentokrát nepůjde o alkohol, ale o obyčejné jablko. Chápu, že si asi říkáte, co má jablko společného s aperitivem, tedy něčím, co si dáme před jídlem na podporu chuti, ale právě to je ten důvod, proč je na ruby. Když si totiž přidáte jablko zhruba 20 minut před obědem, může podle nutričních specialistů zajímavě ovlivnit, jak potom budete mít hlad. Vláknina totiž trošičku zaplní žaludek a zároveň zpomaluje vstřebávání cukru, takže vás jídlo může zasytit o něco dřív. Takže zatímco klasický aperitiv má chuť k jídlu nastartovat, jablko ji může naopak trošku sklidnit. A právě to může být zajímavé třeba pro ty, kteří se snaží schodit nějaké to kilčo. A když už jablko, tak ideálně prý i se slupkou, protože právě pod ní se skrývá spousta vlákniny a dalších cenných látek. Tak to by byl takový malý tip proti takzvanému vlčímu hladu, ale ten pro teď vyřeší Freddie Mercury a hit Living on My Own.

0: Na Signal Radio to rozproudil Michal David. I my tady pojedeme non-stop, konkrétně s osmdesátkami od London Beatu, Desiree nebo INXS. Ale nejprve si pojďme připomenout, jaké soutěže se můžete účastnit tento týden.
1: Na Signal Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: INXS nás na Signál rádiu přesunuli do pár minut před 6:45, což je ideální čas na to roztočit náš magneťák.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Dnešní hit z pásky bude patřit britskému duu Cold Cat a zpěvačce Lize Stansfield a singlu People Hold On. Ten vyšel v roce 1989. A právě hlavně díky němu se Lisa Stansfield začala výrazněji dostávat do povědomí posluchačů, zatímco Cold Cut tehdy patřili mezi výrazná jména britské elektronické hudby. No a tím, že se skladba navíc dostala do britské top 20, tak se Lize podařilo o pár let později vydat neúspěšnou solovou dráhu. Tak pojďme na tenhle jejich společný hit Cold Cut a Lisa Stansfield, People Hold On.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Byl Seal s hitem Kiss from a Rose na Signál Rádiu. Dostal nás k 6. hodině, to bude ve znamení poslední dopravy a zpráv, které si pro vás připravil Honza Navrátil. Pak už budeme pokračovat v hudbě a tentokrát pro vás 80ky bude mít Bruce Springsteen, Eurythmics nebo Boney M.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V poslední dopravě zamíříme do Davidského tunelu směr Troja, kde se srazil nákladák s dodávkou. Je to uzavřený pravý jízdní pruh, takže počítejte s tím, že se tady bude dost pravděpodobně tvořit kolona a jinak mějte bezpečné cesty po zbytek dne.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký čtvrteční podvečer, 18. hodina je tady, posloucháte Signál a na řadu přichází další zprávy. Své požadavky k rozpočtu na příští rok předložili vládní motoristé. Plánovaný schodek chtějí z oznámených 389 miliard korun snížit nejen kosmeticky. Jejich návrhy by ho mohly ponížit až o 20 miliard korun. Podle předsedy Petra Macinky bude diskuze pokračovat počátkem příštího týdne. Před požitím dětské rýžové kaše s jahodami a malinami varuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Důvodem je sedminásobné překročení maximálního limitu pro přítomnost alfatoxinu, tedy látky, která může podporovat vznik rakoviny a jiných zdravotních problémů. Inspektoři odhalili potravinu v brněnské prodejně Albert. Ministr zahraničí Petr Macinka po setkání s ruskou velvyslankyní v Česku odmítl její vysvětlení, že obvinění Ruska z incidentů v Lipsku jsou provokací, uvedlo to ministerstvo zahraničních věcí. Ministr Macinka také řekl, že Praha zareaguje na zpřísnění podmínek pro české diplomaty v Moskvě. Ministerstvo zavede reciproční opatření pro ruské diplomaty a také pro technický personál.
0: Co se děje v regionu?
1: Několik let uzavřený podchod pod pražskou magistrálou na Pankráci se dočkal opravy. Podchod, který propojuje oblast Pankráce s ulicí Sdružení, nabízí lidem rychlejší a hlavně bezpečnější cestu směrem k nedaleké základní škole a také do Nuslí. Do návrhu výtvarného a designového řešení podchodu se zapojili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.
0: Sport.
1: Vítěz první hokejové ligy bude mít oproti minulé sezóně více času na přípravu před baráží o extraligu. Vedení druhé nejvyšší domácí soutěže upravilo program tak, aby se zvýšila šance jeho zástupce na postup mezi elitu. Prezident Sdružení prvoligových klubů Stanislav Tichý zároveň řekl, že jedná s hokejovým svazem a s vedením.
2: Tak jsme někde uprostřed, co se těch jednání týče, takže nás maximálně uspokojí přímý postup a sestup. Samozřejmě musíme být realističtí a asi v té sezóně 27-28 to ještě nebude ten případ.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci na pátek bude oblačno s výskytem přeháněk a teploty budeme měřit od 18 do 13 stupňů Celsia. Zítřejší den bude zpočátku oblačný, postupně ale bude oblačnost ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a bude pršet a meteorologové předpovídají i bouřky. Vítr zítra zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty v poslední pracovní den tohoto týdne naměříme od 24 do 29 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude až kolem 31 stupňů, na horách pak kolem 21. Takové byly zprávy na Signálu ve čtvrtek s datem 3. září. Na řadu přichází opět hodina plná osmdesátek. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Hezký podvečer, na Signál Rádio je s vámi stále Terka Veselá. Já vám přeju pohodový poslech osmdesátek, které teď společně zase rozjedeme. Jako první se toho ujme Bruce Springsteen, ale nebude chybět ani kolega Jirka Svoboda a Signály z minulosti, ve kterých se například dozvíte, kdy jsme poprvé mohli vidět planetu Mars v barvách. Teď už ale single Hungry Heart.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Ve čtvrt na sedm jsme se hráli Boney M. Jako další zazní Joe Cocker, ale přednost má kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signál Rádio s datem 3. září. V roce 1976 to byl den, kdy sonda Viking 2 poslala na Zem první barevné fotky Marsu. Roztáčím kolo našeho stroje času, který nás zavede za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: A začneme trochu smutně. V tento den v roce 2012 zemřel první člověk v takzvané metanolové aféře. Na otravu nelegálním metanolem zemřelo v České republice celkem 47 lidí. V roce 1993 se rozhlasová stanice Svobodná Evropa přestěhovala z Mnichova do Prahy, do budovy někdejšího federálního shromáždění. V roce 1912 začala fungovat první továrna na výrobu masových konzerv. Kroniky praví, že v roce 1827 novým ruchadlem vynalezeným bratranci Veverkovými poprvé orali velhotě pod Lipčany. A tento den se ve Velké Británii v roce 1752 vůbec nekonal. S přechodem na gregoriánský kalendář po 2. září následovalo datum 14. září. Lidé se tehdy domnívali, že jim bylo ukradeno 11 dní.

0: Vaším společníkem pro dnešní podvečer je Signál Radio, kde už za pár minutek budeme pokračovat v osmdesátkové jízdě, a to s Mikem Oldfieldem a Maggie Reilly, nebo s Aha.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Radia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Pecku Take On Me jste mohli slyšet na Signal Rádiu, kde než se na řadu dostane Air Supply, pro vás má kolega Luboš Dvořák pozvánku na gurmánské zážitky.
1: Výstavnictví, zejména to technické, jako je stavba a dům, vytápění a energetika, se s nástupem internetu začaly dostávat na okraj zájmu návštěvníků. S příchodem umělé inteligence, která nám v mžiku připraví srovnání a parametry zadaného produktu, je to ještě těžší. Co však AI nenahradí, jsou lidská chuť, tedy zatím. Proto tradiční výstaviště v Lysé nad Labem připravuje první ročník Festivalu chutí, na kterém se představí více než 60 vystavovatelů. Třídenní akce se uskuteční od zítřejšího pátku do neděle. 3 dny plné chutí, vůní a gastronomických zážitků. Ochutnejte speciality z regionu České republiky i zahraničí. Poznejte výrobce, farmáře, kuchaře a originální značky. Nechte se inspirovat živými show, degustacemi a soutěžemi. Užijte si skvělou atmosféru s rodinou i přáteli. Kdo je na sladké, tak si určitě přijde na své. Jedním z výrazných bodů programu pro odvážné bude Pálí to. Chili show doplněná soutěží v pojídání chili papriček. Dobrou chuť v Lysé nad Labem přeje Luboš Dvořák.

0: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky kryty a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
2: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
3: Signál Rádio.
4: 7. hodina je tu, krásný večer vám ze studia Signál Rádia přeje Terka Veselá. A přestože kalendářně je stále léto, pro mnohé už skončilo s koncem prázdnin. A pokud už jste připraveni na podzim, za chvíli se dáme tip na dobrotu, která vás na něj třeba i ještě trošku více naladí. Do té doby Bananarama, OMD a Bryan Adams. Pěkný poslech.
3: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byl Bryan Adams na Signál Rádiu, kde se teď pojďme trošku naladit na podzim. Protože přestože dny jsou ještě vyletněné, rána a večery už přeci jen trochu chladnější jsou, dříve se stmívá a místo ledové kávy už spíš volíme tu teplou. A právě k ní se hodí něco vonavého, sladkého a ideálně ještě teplého z trouby, co nás na podzim naladí. A proto můžou být ideální volbou mrkvové mafiny. Mrkev, skořice, vlašské ořechy, to je prostě kombinace, která podle mě umí udělat podzim i z úplně obyčejného zářijového odpoledne. A nemusíte kvůli nim v kuchyni strávit půl dne. Stačí prošlehat vejce s cukrem, přidat jogurt, olej a vanilku, potom mouku se skořicí a práškem do pečiva a nakonec nastrouháte mrkev a ořechy. Rozdělíte do košíčku, zhruba 25 minut necháte péct a potom už prostě jenom čekáte, až trošičku vychladnou. I když teda chápu, že s tou vůní, která se z nich poline, to bude trošku náročnější. Tak dobrou chuť a my pokračujeme v osmdesátkách.

0: Neuvěřitelná Whitney Houston na Signál rádiu probarvila čtvrteční večer. Už za chvíli od ní hudební štafetu převezmou Gazebo, John Secara nebo Fleetwood Mac, ale pak budete moct i vy, protože nás čekají signály pro radost. Takže jestli máte na mysli nějakou oblíbenou písničku, až uslyšíte výzvu, volejte 910 260 910 a my vám ji zahrajeme.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Fleetwood Mac v éteru Signál Rádia. A co bude hrát jako další, prozradí posluchač Tomáš.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Tome, já tě zdravím.
2: Čau, Terko.
0: Slyšíme se, ahoj. Tak co dneska zahraješ? Co komu pošleš?
2: Od Queenu a od Back Free.
0: Ano.
2: Signál Rádio a hmra je 85 let.
0: Je to tak?
2: Dobrýho. A toto, a já bych to chtěl pro tebe, Terko. Pro Lukáška Bláhu. Mám stejně radši tebe, Terko, a Lukáška Bláhu z moderátoru. A toto, a chtěl bych písničku pro mamku, pro mě, pro Leu. Pro Leu z hospody tady. Já nebudu říkat název hospody, a to je jedno.
0: Dobře.
2: Nebo můžu říct název hospody?
0: To je na tobě, to asi klidně můžeš.
2: Tak oni to neposlouchají, oni tam poslouchají jiný rádio, ale to je jedno. Tak do typu pro Leu, a toto, z typu pro Leu, a toto, a pro všechny, co mají rádi rádio Signál.
0: Dobře, no tak jo.
2: Prostě
0: tak...
2: 80.
0: budeme hrát. Děkujeme a posíláme.
2: Jo, díky, čau.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Krásný večer, posloucháte Signál Rádio, kde nám odbyla 8. hodina. Spolu s ní se tady vytvořily 80ky od Jennifer Rush, Paula Simona nebo Weather Girls, takže o zábavu budete mít nepochybně postaráno. A abychom se o hudbě i něco dozvěděli, tak kolega Lukáš Bláha chystá hudební zajímavosti z 3. září v průběhu minulých let. Tak se to nenechte ujít. Ještě jednou pěkný večer vám přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Párty náladu na Signál Radio přinesli Weather Girls a bude pokračovat kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Start zařídí rok 1972. Americká R&B parta Temptations prvně zpívala ve své slavné skladbě Papa Was a Rolling Stone následující text. Bylo to 3. září, ten den, který si budu vždy pamatovat.

Druhá položka nás bere zpět o 51 let. To poprvé a zároveň naposledy vystoupila kapela, kterou její členové pojmenovali Trading Faces. Příležitostí ke koncertu v Los Angeles byly 50. narozeniny herce Petra Sellerse. Kytary měli v rukou Indy Stone, Bill Wyman a Ronnie Wood. Kate Moon's The Who rozezvučil varhany a bicí, David Bowie hrál na saxofon a zpěv obstaral Joe Cocker. Dnes nemyslitelná věc, ale z tehdejší akce bohužel neexistuje záznam.

Německá skupina Alphaville patřila v 80. letech minulého století ke hvězdám syntetizátorového popu. Jejich nejznámější píseň Forever Young vyšla u našich západních sousedů právě 3. zářijový den roku 1984. Hymnická balada bodovala na hitparádách zejména v německy mluvících zemích a ve Skandinávii. Dočkala se též řady předělávek, včetně té v podání Karla Gotta. Tu si oblíbil i sám autor skladby Marianne Gold a jako jedinému povolil mistrovi s ní provádět úplně cokoliv.

0: Ladíte Signál Rádio, kde máte ještě zítra poslední šance na to vyhrát v naší ranní soutěži a získat poukaz na farmu Hanč ve Vraňanech. Kredit bude nabitý na 1000 korun a vyřádit se s ním můžete na čerstvé zelenině, ovoci, různých sazenicích nebo dobrotách, které mají na farmě v Bystru. Tak pokud byste rádi poukaz vyhráli, poslouchejte zítřejší ranní vysílání s Jirkou Svobodou a zúčastněte se kvízové hry Ano nebo ne. Více informací najdete na www.signalradio.cz a já vám držím palce.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádio. Vstávejte s námi. Signál Rádio.

Čtvrteční osmdesátková jízda na Signal Rádiu je v plném proudu. Do konce hodiny se dočkáte například Johna Travolty, Queenu s Georgem Michaelem nebo Pet Shop Boys, ale než se jejich hity rozezní, tak se s vámi pro dnešek rozloučím, takže mějte krásný zbytek večera a slyšíme se zase zítra. Tak ahoj!

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanš ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio. Posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.